pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

zasít pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, dejchat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

Když jsi mi tak blízko, tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi nekonečně blízko a přitom hvězdným prachem.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Cestou z Protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vínu.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí hlavu.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten zvuk písm. Má kůži do hněda už v půlce prázdnin, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a pí.

Je to 10 let, dneska přesně na den. Byl jsi dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl jsi rád kafe, byl jsi do něj blázen, tak dnes

je to 10 let. Ten chlap měl cizí přízvuk a hustý v obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení a ty si řek, já

je to 10 let. A čím dál hůř to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. O nic si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já.

čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

žiju tady sám, jen se svým stínem. Nikdo tady se mnou nikdy nebyl a nikdo ani

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

na keři. Zkusím tě utrenout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád sparty, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

Zpívá pouzujici nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

I dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že za

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

i když jsem první těžkou nemoc přestál. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

0: Šek se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli a lidé přejou si šťastný, šťastný, šťastný a veselý.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Kdo ví, proč se vracím stoule k sám?

Afriky. Vím, že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem

0: je to dávno a ty má milá, sama se v sobě ztratila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

lok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok. A na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení jehňáci.

Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

Dala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstím nutli ukáv.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak i vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově,

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera.

Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce a mám zas pocit úchvatný jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro

Valentino, to už sněží, nebo se syna ze sna dotkla mojí tváře. Valentino. Co lze stihnout za jedinou noc, co stačí vyrůst, než sad rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

Ranou speca, ne ještě horká, skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď. Znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

Sníh se otřel o zvone, jako prsty světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontur slovy dávat hranice.

vstala, proležela matrace, malá litografie. Jako stopa ve sněhu, co tu zbyla po tance, než i jeden rozpěl.

říkal jí na svoji zeď, si můžu psát, co chci. Říkala na tu svou berlínskou zeď, si klidně píš, co chceš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak jsem se trochu bál o budoucnost, že věci dějou se pomalu. Zašel jsem k jedný starší dámě, co věští z koule skřípe.

scházíš, ještě jsem nepřivykl, že nepřicházíš, že nepřijdeš, že zvonek nezazvoní.

Nazdar příště, za chvilku jí jede devítka. Svoji hůl si drží jako klíště, no vidíš ho tamhle dobytka. Pankáčí cesty ustupují, hůlka končí hrotem s ocem.

svaz um průmu, jsou jich čtyři svazky. Potom přijdou na řadu dva oddací listy, pak monografie polského symbolisty. Z komína valí se kysličník uhličitý, když hoří akryly, lepty a

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z tébla trav, kdo ti chodí každý ráno utřít sladký slzy a z duše prach. Byla jsi má krásná dámo, teď už vím,

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

Vystud a zůstaň trošku lidská, už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřivádí.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

zavrzali panty, hlas řekl nazdar byt, voněl jak před adventem, a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla, vztek marných lamentací nad lidským údělem.

Z kyjovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

ten svůj svět. Lehký jako stín je ten svět plný slov a věd, co pokojem letí jako dým.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Tak se mi pán Bůh zamiloval,

Bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuchsy je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, boha už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, ochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastnej, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl k šandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

Proto odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, opiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu, jen aby

říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě a snad mi to dopadne,

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát. Až hvězdy nad městem jak zrnka soli se světly neonů začnou se prát. Nechám, ať posypou rány, co bolí,

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

0: cest.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je ta. Více bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako

než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil a mlčel on.

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Tobě to teda dneska sekne, včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

srdce potřebuje svý. A kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase viď.

0: slunko, ahoj.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

z důvodů prostý, právě jsem překonal posty, už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně, můžeš mi lhát, až se práší.

Je to smutné, co zbylo z nás. Kam se to schováváš dnes, človíčku blázne?

0: je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum.

Co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky? A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí rozměr pod vlastní vahou? Matička země splaskla, je z ní placka a svět je Prahou. Aha, tak až si neuvidíš dál než na svou špičku nosu, převezmeš hlavní roli za zemskou.

ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

Krista, kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě. Pamatuješ stromy v parku, právě rozkvetly.

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Mourka si nakonec našla přes

ohraná písnička tlačí nám na víčka uprostřed hovoru. Své city bez tváří

co se nám promění, chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strn

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

vyzdobíme a hlavy ozdobíme Břevnovským klášterem tedým. Knihy se pálí ve jménu kalicha, oltáře rozsekali. Dobrý muž schovaný za portu.

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá krása, Vincent je jurodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas, naštěstí sny se i vrací.

smrti posílám ti zprávu, že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektřině

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový, další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní.

tak budeš taky dobytek, kdyby ses pominul. A když je otec trubec a matka královna, tak

svini za matku, tak budeš zase prasetem, Berto, a nezmatkuj. A když má otec a matka čukraje, tak budeš.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

Cesně smidlaně. Umlaď mě stopy.

se k sebou v asfalt a hvězdy se pohnuly a hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená, byl první, co z nebe spad, byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat, jen děti se nesmály, jen děti se nesmály.

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

Od města Krakova čtverikoňské stopy. Sedlal jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosím,

za sedlem v brašně mám prstínek zlatý, hedvábný šátek a z brokátu šaty, hřebečka po ránu stříbrem jsem strojil, vedu ho na ruce nevěstě svojí.

velké slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon svatební zvon.

pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a mezi řečí vypráví. O dějinách svý spásy až po křížový výpravy. Já po decimetru ráje

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůhu jedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví. Přece snad ví.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni si a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

Chci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě. Přece snad ví, přece snad

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Zima jak svině, počasí divné. Typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne. To jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu západní značky a hlásil se ku mně, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
2: a na 14 pět.
1: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

Nechci ti radit, ale obrať se na mě. O velkých penězích sonátu znám. Celé to všecko počítač řídí, adresy třídí, no jasná páka.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré, zima jak svíňa.

vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň se ne...

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa, hop!

přátelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatý moteleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

u řeky, zkoušíme přejít vrcholky hor. Ještě se tančí, trochu se bojím, a čas mi říká,

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

kdy zašlí slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Dva nosy a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

a lidé, teď je všechno proměno. Velké vozy písku,

ostřice. Jeho zase trápí, trápí, co odepsal z dlaní, než si spálil ruce v cizí hranici.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila, tři auta na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí, lásku vnímáš jako máky vlčí.

0: že zpátky přilétáš.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Picasso.
1: Jenom támhle toho, prosím vás, ne, ten je od Picasso.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Vidíš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatný dělo mimo nás.

se mi po minulém století, kdy nebylo třeba smutných obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělo pokus dá. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvár, našívám si z negativu zápas.

přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sňal. Minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty.

0: Ha işte ya bir ki he haya. Sen kesti la wangaki yapi. Anada bi. O dört ya çizde. Şimpeci vak baysaki. Nuni wa. Çedaki bibi la. Pat a.
1: Soupet skouře.
0: A vy čadali.
1: Svolna mizí.
0: Počátku chokťa ugná.
1: Tak jak jezdec.
0: Šotožu.
1: Za obzor.
0: Holia osu.

0: Hadek i Gasloha. Ua piska adia mi hiecio. Ukici zi washte wanici.
1: Ua chwashice ki. E ashko.
2: Na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Modřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

za živým plotem, k nebi čněl totem. My byli s bráchou ještě kluci.

goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

odjedu na saních, které to zapomněl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

držet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

Věro hodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče nandej,

chvíli sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze strun schazoval z cvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

Mé oči se toulejí po stěnách, netuším, kam vlastně míří, asi se chystají do boje. Pěšec E4.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: se prodáme, tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věřím, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu, dáma H1 mat.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Hned se ženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

v jednom stinným sklepení vinným. Sedm kulatých demižonů stálo, každý plný a s obsahem jiným. A tmy tam bylo hodně a zábavy málo. Tak spolu začali hovořit z nudy a jejich řeč byla tekutá lína. My nejsme jako ty obyčejné sudy, my jsme tu ze vzácná archivní vína, to říkali.

co v sudech byla, i když třeba sladká tvářila se suše, demižonířice se jí moc nelíbila a bouřila se proti tomu jejich vinná duše. Ta nevinná vína záhy vztek měla na sousedy, co celé noci sami sebe chválí, už bílé, rudné a červené, bělá těm vínům nesvědčí, lomost neustálí.

vinařky se svou ženou. Demižony zase svoje blbý řeči měli, říkali, vidíte, už se pro nás ženou. A vinařci z demižonu natáhl vzorek, každý někdy sklízí to, co si zasil. Ženo, tohle víno vil jen na dvorek. Ten jabčák se do prčic úplně zkvasil, ten jabčák se kurník šopa úplně zkvasil. A potřísnil mi Vasil.

si sever na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít. Je sotva minus 7, i tučňáci jsou spocení. A Josef chladí vodku na vypnutém topení. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky nesmívem. Ani slunce nezapadá, jen se vlní v křivkách houpacích. A tak nepoznáš, kdy vstává a kdy je vlastně.

krásnou dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

moje dobro

svém. Člověk se stane, jen když to dělá fortelně. Mně vám

čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned, teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

peníze svý do kouta postaví. A Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dál, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dál, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj

od víčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

uletět všem a ztratit jízdenku zpátky. Je vesnění sen, co trvá okamžik krátký, jak v ločce, kterou k sobě vábí zem. Tak snad na něm naděje umírá, když vrací se.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem se

schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí, těžko

u tuzexu, navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji mít

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání. Já bych

se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jsem z toho jak vejce, celý na měku. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

i básně na smrt, i básně na lásku. Právě tak jako na klín nebo na paži, chtěj, nechtěj, čas položí ti otázku.

Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Poda sem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky, jo, ty zatím jdou.

Jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky, teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

kde je? Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojí, že umře. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

u Tuzexu, navyklá na med, na strdí, za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži hodiny,

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Nad vyhaslou kávou se zastavil čas.

protože všude bylo sucho, všude kam přišel. Byl dav jedno ucho, tak hezky vyprávěl o vodě z hůry, že lidi dokázali.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

cestu mám, co se má stát. To se taky stane, nevím, že tu není, že jen odvane většinu sám.

Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouští.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

co neumí sdílet svou touhu bez chatů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

0: jak se tak přou. Klid ztrácí docela, člověk nebohý je tvor, čertův roh a spár,
1: křídlo anděla,
0: spor, metafor.

Žádný pohyb, co udělala jsi, jak se má vznášet. Naznačil mu lehce se zavlní a propadá níž. Zkouším vrýt si do paměti tu chvíli.

obraz tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky v ježním hodinám.

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc, než

nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

kameny. A je čas ty kameny sbírat. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

0: s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

rozlušti za mě ten můj hlavolám, ještě mi o mně něco pověz, rejpni si do mých známých vat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Obzor jste měl jedním mávnutím, hledám sílu, stojím bez hnutí. Příběhy se časem

Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, něžnou touhu zase mít.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, něžnou touhu zase mít.

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domova? Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zůstaň tu se mnou živá, Marie. Řece se podobat

hyne tvůj život, Marie. Plyne tvůj život, Marie.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co stane se a co se může nestát. Vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu na stěně Altamiry, na dálničních grafitech. Cesta beze slova, básně bez výkladu. Útes, pod který potápí se na nádech.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a všichni blízcí daleko jsou, kde prachy byly je prach. A holé prázdno je na misce vach a den je šedý jak cín.

restauraci na nádraží, ti našlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je vráží a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

velký problém, i kdyby velký byl tak jako golem. Já už jsem takovej, vždycky mě potěší,

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni biozeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magor, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, ohromím tchána, okouzlím tchýni. Za každýho času

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už je ten tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas dosedá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá

byl, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

čas kabátů a vysvlečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě. A táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce. A bačkor, co si doma hlídají své dravce. Přehřátých tramvají i hlav sklopených dolů. Blátivých cest a luk a polámaných stvolů.

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně zvařáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.